0: chceš to nahlas, ja viem.
1: Znovu a zas, ty vieš.
0: Ráno po tme, v noci aj vo dne, to na mysli mám, ťa na mysli mám. Chceš ma navždy, ja viem.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka. Šedá z tejho šedákov.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105,4.

0: je 105,4.
1: Rádio Vnitra.
2: Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat třeba pochopíš.

srdce, zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slovy, na trně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, tak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

tak ať nezboží se chrám, jak ty by si přál. Ale život sám nám uletí, v duchu počítám. Co by nás tak stál, malej dům a krám? Co se hrabeš v tom šupleti? Polož to! Polož to!

0: Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105,4.
1: Mám peknú sirku v zubech, krempu do čela a potaz puchřela, mi vrázky nedelá.